0: ó Sean McMahona. Ná tá díochttaí sin Sean McMahona hart ins na bóla seo agus ar fut na héan ar fad a bhfuilnim arolalas ag dtíine agus tuir me i gceadú Sean Mhaáine. Se den Sean McMahona bhí pastú le leis leis an óránnaí cáúil Mhaáine í gna chuú. Cháirde idir seán, feictar dom go ra sib an trmchúiseach faoin lovebait sin i cheol áine agus é ó canan isteach a gaíon lá hena. Tá sé tamála is se bhí mu deléis seo. Belamsa idir seán belamsa seaarc i leabba grá márá ar love sa gáil seo. Tá seaarc feictar dom níos cúilchúisií ná grá sa ggóhéic seo. Fellan seaarc níos fearr don ghrá idir bert leanán. Na ach ní eilech sé darlam don ghrá idir máthaid agus leanamh nach chuil gceistin seo. Ach mar a sóldaíh is a leabba chéile a luaitar go minic seaarc agus grá. Smar am chiúil se gur a leabba chéile a luaitir go luaitar go minic seaarc agus grá ach ní hinine a gceiste ag seán beidir. Is na seanórán grá is a leabba chéile a luaitar seaarc agus grá is na seanórán grá. Nó a héanana bhd siar sa litsecht go fada siar le dáin sa luaghilge i tá eisttí hiag tomás ó flain sa leabhar aheo agus tasí na chéad líine is seaarc i dás thar bhblionn má thearc agus cíochttaín an dáin leis a líine má ghrása agus má thearc agus munúne den tédá dugus. Grím seirce, mark seirce, gramóg heirce, guinn nó guinín seirce, a bheith mar rá agamsa ar lovebait is ar Sean McMahona. Freisin crímníim ar áhra na seirce, Johnny Chulwaig, agus ar an mark seirce nó an bál seirce a bhí ar chláréadan ghiarmadí ghíne. Eit nár chibhne sib ar sin agus dhínach a bhúr measc. Stócha go tas an dhínach éilín sa fhaca mén chéad ó col agat sa.
1: A hanach ra hú igus chút sa san.
0: A hanach ra hú is chút sa san, bhaal is chút sa seán is. Bhaal dhá nóinni tada le rá ach go rait le seán nár smuíne muid ar an mál seirce. Se, cair dhéar a tibet éan chama fwy seark seachas grá a ceap am gúl an chíol is baidad ón meid. Cair gruf rannam e? Rannam e fwy seark agus tá intense love tó cúi mar a chan gan a mínú cháin. Ar hebi cair dhé intense love dí edir sin agus an anach úr. Ach, Aileen, cair dhéar ha, a bhaar leat hén seark ná grá it's a gás seo tá gist aga mar annam.
1: Mwyl nedr, yr fawr na mwyn a gra o'ch tam po gwyl sierc a ma gra o'chus ma harc ach a mynd i caint eis gra o ni dool ys dam gyr ffocol ffilita eis sierc yr li egin ach beid eis gymach gleim sierce
0: ach yn eisiwr ta pwynt i desig Sean yn siarad eisiau yn eisiwr a diwr ha mwy chyd sierc ar ffosdi
1: Wel, diat
0: fawr. Diwra mae ghraban yn ach, niwra mae cheitra, niwra mae harc. E diwra ni le sam. Mae ghraban
1: mae harc. Ni hawl
0: i'n siarc, ni hawl i'n siarc le.
1: Diat fawr mae ghraban mae harc le lan ymchwm, mae hagos yn diat fawr le.
0: Yn ha.
1: Le,
0: sa,
2: le. Yn i'r ha. Yn i'r ha. Diat fawr. Ach, pan cast bedrig ysgrifed, fwy'n
0: edrych iawn o'r tarsiwl i gedrych yn dawch. Smal ym yn edrych iawn o'r tarsiwl i gedrych yn
2: dawch. Smal ym yn edrych iawn o'r tarsiwl i gedrych
0: Se?
2: Cebeidir
1: siarcas sír rá. Se? Ach, mo gra agus ma harc. Mar chun a fyrnig eintin an ffocult son mo gra agus ma harc. Is mar iallin yng ngra bych da lani is mo dar ti mache.
0: Ba?
1: Is dolem, sa gabe.
0: Josef?
1: Ni radar rieb o mui.
3: Feistig na rieb na mui dara. Chano, ach dini, gyliwyr chiapen ysgwyr brec môr. Gwych yn
1: ôl
3: y cynta.
0: Siarc. Yn siarc. Ac y gysyn. Fe ddim yn siarc bai ddim yn chymod yma. Ond gwy rhan wedi cantio dda sef ddim yn achwyl.
2: Fe ddim yn plec ddim.
0: Cyn iawn ddim yn siarc bai yn chymod?
3: Ach, ys ddim yn siarc bai yn chymod?
0: Ys ddim yn siarc bai yn
3: chymod? Ys ddim yn siarc bai yn chymod? Ys ddim yn siarc bai yn chymod? Ys ddim yn
0: siarc
3: bai yn chymod? Ys
1: Well, ni maelum sy'n pocl y dien of graw.
3: Ni maelum, sa'ch ni atlech ystw?
1: Es ju o'n mir le eisiau ni gysgoch yn marsiwne.
2: E siarcw hwfa.
1: Wyd fi eich dyn e siarc agos e siar graw.
0: Mae'r fri hyr y be ta gysde. E
1: siarc.
0: O e.
1: Is o anim do graw e.

0: Bala yere, ta shan hochta chlog madin de cedin un triolog a vehiv. Mishu garam na ni huirishk, rigid folta ag a glor awadin. Inyo vir glor, in ea chola mod fin na liom tu shgail tachta gashigas ilanda veis chador tiresh gu wun wun tiri ach kert fin na man wun tiri. Bremit kursi an vel na shigas na tshin an si erin liban fo se shul kegar kasul nach wiktur agun si ve ruch mar yalir vi hostacht vereka. Tanis fi kursi poli nuchta agus kine irisht is sasna agus a wil fuoru sagadriv idir na drairach i Healy Ray i Geary agus Michael Healy Ray a kurvillan ed Danny figur vegan hohein IDS mar aire sosirach eshin agus Nyart ele edir shagas on eichlog. Tasa mudir madin is na prif shgelta dus na shgelta nui achta nashunta gus edir nashunta a ta fwyrir hwn ag marian ni huluan.
1: Cwyrr tús le sgrwyd i hysgrif yn y hart testa gos yn testa siosiri i niof. Siach tu hyn mile, seichedd ni chalt sgolade ta clar i leis na sgrwyd i hysdat i yna. Figur na roch a hart hanner i of agos a ta ni fwy'n gyd ni sardyn na nora. Bae yn chyd fa per berle le dynag yn gydys mwg yn y sgolade i hart testa i'r madyn sgrwyd o gwyrr tús leis i glawr eich yn ei. Bae dynu med le cwys le ffal gochol y sgrwyd o mlyna i sgolade i ddestyn cwn y bresiwhob le na gydelwna. So crew shallot the chatancha, nu gmei evra nu nis lenit dienter chasnig on torcha. Dirt nu yach dalshi nacht an staat sa goat gur bwalu farig nef chriach vart a hien in erfurt idernashunt in a tide in yansi drone agus durukan gachod na hirane agus gur garti rinti na gawar agus gamegin etzilti chrishir nu ag erfurt ele. Lian na hansiche a regun wurusgal na persia run a hiche bag baan erin saskaga idir merica agus na Iran. Dirt gard a revla dach na hirane na ra shietzen a chabant stilta shamach fu yansiche verica sa gantar. Dirt Aram Verica, gynjarna siad ansihe erinod canish la Aram na Hirane er a tala er ilan a gwylis harmus ach dŵrw gyr gha gosin tein na fysiad sna hansihe sia. Dirt an rŵs, gynjach siad ynglekla ansi dron gychud na hukrane a gantar chaher fedir. Tá fórm ag námiach do bhín an cholahblion ar bon sa gaiir a nemh, dead álarí go chuid na Hucrainine gur buú scagla nola ach níor friú ein tuairis gneamhsblach fao seo fós. Ben tair a cumarsáid a Patrick O'Donovan in gyrra bannach den rialta seo le nemh go chóras fao na bhéití teachtarachtaí chur ag fónaní póca an phobal i gásaní éigendala. Tá léide go heicnólaíocht ar fáil i dtír go leor eile hána agus d'éadach an chóras a bheith fálinn seo an bhliain se hagan. Brannaíonn an rialtas ar an teicnólaíocht seo mar bhealach eile le ó.

0: Tuchelt. Bímid ar fad á déanamh.
1: Well, ní bímid ar fad.
0: An bhfuil tú i do hí i masín tuchelta. Seans tusa atá ann mar sin. Agus sulam ris an aon talamh. Ní mór dóibh seicáil an bhfuil aon fi blianta gáis ann. Déadtá coristeach mór a bheith ann mar an ngéantar amhlaid ní rud éigin níos measa arís. Tuair cuairt ar gasnetworks.ie /dig chun seicáil. Teachtarach sa bháteachta ó Líonraí Gáis Éireann.
2: Seo an aibla de Vosca Down. Fan ra wadda agus na blúri bí a álisin níl úsáidir bihlo, agus ní féidir iad a wuríniu i gyrt. Mar sin, curtar an ja iarach da chúrs álisin a mú an oirir. Agus sin an fóga wad clas simpli agan. Ná fan, curamach de Vosca Down biog bian ar kevéd bí a tán. Os rúdig a gotu an seo, cuivni gan miotal, glinion o plástach a chúra de Vosca Down an a chunyol brás snasta. Fwy tila olish fi hach dyn nosiwn dyn a hach wrs ala dra wyl isio eg mywais.ie. Chwn sgnif o'ch adreol tis na heron.
3: Ta si fi geisdach le RTE Radio na Gaeltachta.
4: Gamani di rip na prifskel ta nasjunta agus idr nasjunta galeveg Mary in ni huluan. To gyu karp fyr as loch karlin a raid an tiaske rivierira o cho badba gatun pailin sin a nye. Kuru fisir na shervishi eigendala na rifriu turish gara badra berter bardara idra blod gar ga fwinta chysla na herani a gandan dún ga gare teish lawr jidoyeg trunan a nye. Tara lu an tiaske rile a nye. Cwyrr tŵs le sgrwyddych i sgrif yn y hard testa agos yn testa sioseri yn yw. Siach do hyn mile seichiad ni chalt sgolar yta clari leis na sgrwyddych i stati yna. Figur narach o hard hanner i yw agos ydha nif yn gyd ni sardyn na nara. Bein chyd fa per berle le dianeg yn gyda smwgan o sgolar i artes der madyn sgrwyddw gyrr tŵs leis gygair y dynish eg lewr eich yn ei. Bei denw med le cys le fal gychwyl y sgrwyddw mliana eg sgolar i y destyn cwn y bresiw hoblen Gazeluna. So crucial to Hatancha, Nugame Evra New Nis Lenya Dianta Erhosnig and Torcha. Was a dinner agus fe at a lied, a dinner in Ostan, a deli, San Inia. So gas is massacre and torcha vis a brief harle blinta fada. Ta gas gord dinner at a lied, took his lawn, Gadisha. Lianna hunt see here region Wurusgal na Persia run a hiche, big ban erin Soskoga id in America agus in Iran. Dirt guard the Ravlo duch na Hirane, Nara Shietzen achaban steel to Shamach for yon see here Verica Siganter. Dirt effigy Saguat gnarno in Iran on see drone Eriknev, Hrichfort the Hien in Erfurt Idernoshunt in the Tide, agus go Gorti Rin Dinaga war, agus go Megan Etzelti Hershir, no a Gerfort Ele. Dirt arm Verica, Nara de la Gaw. Yurikan gachud na hirane sprikun ni gachud a wallas a guat agus gawrshad a kianasar e rikin gu yurikanele a skuil an Iran

0: on Le Bahrain. Ben Tide of Cummerside, Patrick O'Donovan, and Garabanath and Realta Shalinov, go chorus, when the Veti Tachterach the Yachor egphononi poker on Fobel, a gossony, egan dollar. Talied a hecknolich their fall, a dear gloorella, Hannah, a gestetach and chorus of their fallen chaw, and Riencha Huggin, Brannin and Realtas erin technolich chaw, Marvalachella, la olus of their fall gon Fobel, a gorlishan, telefish on radio, agus the man hoshilta. Bavinet Nishkelta Nashunta, agus idirnáisiúnta.
1: Príomhscéalt na gaelta nis tá snúla príomhscéalt an deiscirt. Beag breis is tíchéad sa cae agus gláda is gáil na gaelta an deiscirt ag chuir tús lena gud scrúdaithe snáir teistimeiracht agus sa tasa sóisir chanóf. Ha ciad sa 6-7 mac léin ag dinad na hóir teistimeiracht am léana seas ga cúig a bobas gáil chuir cúrína agus ina measc siúd denúr ag dinad na hóir teistimeiracht a fai mí. Ha Bertis Fihid Sglaudi artist Mirta Iglosta Ida, Ags Ha Shesher is the Hot Sclauda artist Iglosta Hobbinson in Malavurne. Shesher Diog is Gullavuda Bialon Rerig, Agus Nainur's Vid, Immensal Santa Claus, Sarine. Through Kids a shacht o cahed dalt is gul na gaelta an deisgirt fein das a sosir chanof. Cair fyr thús leis an scrúdahe ad laird snei a madin le bírla dan artist Mirta agus an tas a sosir a rean. Aspatíochta chur as a sláidí gurí níos mó ná riamh agus thnaibh sola sunrú san rana os go le hodiananta chu sula a gur fortús le scrúda na hátist méireach den nómh. Tá méid sin rá ag an ggólóir garm teoireach elíní bharhirrtaigh tho ag múna i ngáilchláiste chiirí i drálaí. Dir si bhfuil brú ag techt ar sláidí freistleir an gláiste níos gúide do meile mar dhealad na dereachtaí lostíine aim siú. Ha iarrthas is planála dianta ag cuiste scríon Chobnathan in Malavurne le cúrla chun té chorcaí chun bailach isteach de éiclí a dhéanamh go dtí tobair Chobnathan le hátmharcála de aonchairt a bháin. Cé go bhfuil bailach isteach de éiclí agus carchlós ag scríon agus relig Chobnathan, níl mar bailach isteach go dtí tobair Chobnathan a tha lámh leis an scríon ach cosáin cosé ó bhóir chéim finisteir sa teannach luain. San iarrthas tha dianta ag an gcuiste muítear go mbeadh reacht in níos ábhailte ar an dobair leis an ionad parcála nó go háidithe de dhaoine le mí chumas. Is féidir an tíirtas planála scrúdú in ifigí chóirla chun té chorcaí agus é an idirlín ghlacfuir le hainachtaí go dtí an chuig lá féad den mhí seo. An na gáirí ag leir a cúnamh ón bobal maid le heachtar gadaíochta a tharla i láthair gnó i má chuma lua maidin in é. Tharla nachtra ag olmhargaí ag antar Bellevue timpla de leabhairtis hen ed maidin nuair tamánach masín JCB trí thosach an tupa agus úsáideach trocail bháin Peugeot ag an láthair chuma. Tá gáirí ag éirig ag éanghan a chuig an JCB nó éine nó bhfuil tafa dó cheamara acu ón gceantar gnám dul chun caintaló. Dead and cold, Kunte Tommy Kahalk will tally row order or ailiv ag ishke aiden at Heilig fin dua, chun ea the kangal lishin slaw ishke. Hagar shed a chos er le in the earach shacht mile er ihet euro er heilach a vaun, chun sheen a shaska meder a chur lishin beep ishke chuha. Harun ag and golo kahal er chlar kun eun a misa sa de chorle kunte hiri, gun ear fed an adatiachta every new yenav edin shkil er vaun prane. Agus beag an taoiseach Michael Martin agus an taire sáit na níascach agus cuairsaí Marí Timmy Dooley i measc na gaintóirí nómh ag comhdháil na hagraíochta Fair Seas Ireland i thalla carach i gCorcaigh. Socar is socar den is. Socar is socar de Bhreandán Bobby O'Sullivan a chuid an éan sa drumad le for afra na hochairde in nómh ag Man Lae is á Bill Whedon Glanna sa chilling lia as Curfer Kirk Brandon Brendan Bobby O'Sullivan chéis an afrin i redig na fionán sa chuirán. Mae na chéile braidí a chuigar níon agus a bhaac clán na chlinne, bertse fear agus gael deladá. Agus socar is socar de Sean Iver Hu nú John Murphy baintrach fid o chínard hid, Balan Skellig, Balan Agus ó bhaile fan séad blá clia. Léifar afran na hochairde in nómh ar a haineag chlog is sápéil naomh híl nún ge gáin. Éilig fir Kirk John Murphy a relig lasnaíon am lá clia ar a haine chlog de haine. Bina gaibh Príomhscéalt an deiscirt.
2: Príomhscéalt an tuaisceart se léigh Máire de Anlann. Dógar an taraid lígus ceart de mó Callaghan muinniú de réibhilíon euróniú da CLG na gceithre maistirí málaga na ngáil a gó fáirtí at le fondrat na gruathe garma. Tá muinniú cheadú faoi chléir i neistiarí in imirceathe. Buinne rúsaid is a muinniú le clubha nua a aimsire agus é sin na pobal orbairt ag páirtír chonail i málaga na ngáil. Ag foilsiúr a bhain scéala dúirt an teach de déile pat a cópó Gallaghar gur i neistiat thar a tábhachtta an seo an chlub don andrat agus an phobal éitiúil. Thair a cóla réitiúil Michael Nachtain foiilteir a bheith diontas go maith agus dúir sé gon raithí na heise na uair seo go mór chun sahar don phobal ar fad ar fad dhéisceart go na ngáil. tan ring farbara tuaihigas pobligas giltachta geri ar grupi agus egriachti sa chondai ieritu si genu fwy sgema nesdiachta banagar da hagri fwy neir. Dogan an tara dara kiliri gagotar 5 million euro fwael ganesianta la hesian na pobl fwy neir e gantar huaihe a hogal sna charu fwy n sgema. Dwrch an chach da dela patakob o galhar gyr jesita sa sgema sa da grupi sa chondai carlin na gajesina am wy fwy neir rodar a hasga morchan sahar da chursi tirisaragta agus falanya don phobl etiul. Bein I smó chaelan yn angalan en tarifa wantys yn lwntys edu agus brog ysgala agus yn sgema lletwynas chan poesdi gheflian agus triblian ydy eisiau chwrsyn erif. Master gymwni cyrfile sechyd carhas y cehar chaela yn yn angal tarifa ys yn sgem ymlianna. Ys feidr la tŵs mahar I eratys I enw fwy'n sgem gyda un trahadw le da fi fen yn ofyr. Lleirin cwylio'r condai Albert Doherty ymni y creniwyd yn cwylio condai ar nymwyliaf fi'n chanchyr fes y griala hy wyrach ar yr y feim o'n lled led y ŵl ar chwlach di ompor lastys y fes y bont ysadio ys fehiclu 2.6 ton y mechan. Dwrcha gymeir chwlach di ompor o gwn yngal gles yn y wyr y tachygraffa estiw agos cadynys ompor ydw'r nesion tael rod y chyli yn costys fresio. Sacri o gynnyn hwn cwylio condai chagwell ys yna'r ompor lyn yn ymni y chyrinywl. Ta erdy môr tacr lŷn na lini stŵn yng ngal ta ffal cwr leis madio le hwsaj yn droga cocain. Dyr eir ffigri dal sy'n bod tai jyslentio, jartar gwrdd ced caras y siac dynnu cwr leis ys y fe gwsaj cocain yn eri y gomprad le sifiliaen gafilis y siac jig, nyr ffyr triahas y hun dynnu cwr leis yn erdw trihyd y siac dwa fan gyd. Bei crinu pobli yr siwlig sy'n ffein y litr canning yn oft, le sy'n ierchia ma wanyan le sy'n chastus marag dal y fle. Ziad na chac di dael y pieras o Doherty agos Pedrig McLaughlin y fes mar ichan chyri gychrinu. Dyr y pwerchi gwyl y crinu egrw mar chodj da actus y tyrbonacw le brw chyr yr realtus y golynglic le sy'n chastus erd marag dal y agos tac I at o hwrt a hailu agos da ibrihe. Cyrr tŵs le sy'n crinu glehenie siac trinona yn ostan yn Radisson y litr canning. Yr geru byn tysgu geta yr y chachin uachdara agos na cantra hama gwerd yn yr I byganiw o'n liachlog gyda'n dochlog agos y tawbr iesian y genw y gysgu eirin sy'n chantar agos lesion sy'n awal o'n twysgart.
3: Prif sgelt yn iarhyr o leif ag mor y bryd ni chwlan. Fwyr yn ysgar halfori I fys y golwch fwy'n ysgar dy to 2.2 miliwn euro as yn sochwn ni fi ac y blab banc mwkwari sy'n astrol I gil. Wan y diolch o'n siolys y blen golwno fwy ffilm gwych I sy'n ymwys i'r ffargau yn eglwys yn ysgar dy sy'r ochos dy chorna. Fi trwy'r drahor gwein sy'n ei lai as dytr mylon o gwchus, siosif parig y gysbachle, y masgwng chwgyr y fi fael I chwlwchta o bwnifa os cian sgôr blenochyn. Be gaswyr nis oge y dedyl niwntys edi gysbrog o sgola as siamach. Dys a ffogrwyd I tacht o ddol gwio yn tharad dawr y cilieri, gymau gaswyr ydy'r goblion agos triblion y gwys y dedyl niwntys gwni chedwyr riaf. Er overallet an thare cleary I gyrwg y llanhi leis y sgeim le beili techwyr ar ffolg y gasod dyn ni'n siad yr hyd yn tawra o'n ysgol. Tyga Ali Sorabi chwglion y degus fy gwys na chwyl ein siol y bwnaige agos ta cwsi as masyma Manojan y gwmwar o sygloch y techt yn siacate os cwr cwrta yr nasg ffisio yn iof. Friw corp fesma gargwn yn y dlostyn aipesg i'r hori termyn y tasoglochon mae dyn dyrdyn y siacate. Ac sa sgolari o'r tystig ys gychwyd y testys hosiari yng Nghaelia mwy o sygwndau yn y mi y cwrtwys yn y gwtsgrwdoch chi stos yn niof. Se fi le seichiad sgolari y chwrdys twys yn y gwtsgrwdoch chi gwndau yn y gael fe'r madyn, tri fi le siach gyd y gwndau mwy o, agos chwg fi le och gyd y gwndau yn y mi. Bynnydd yn y prif sgeltyn eisiau na amser le han wastioch sy'r o hwyr madyn agos mŵryl wastio da geltoch o delgwng lo. Be mŵryl chrwmwn otoch chi agos eithoch mŵryl hawrni y fawn ffresin. Ydy'r 30 agos 70 Celsius feis y toch dys arda.
4: Na sgeltyn sport ar RTE Radio na geltoch da.
5: Mŵryl hawr madyn. O mŵryl mŵr hws ys a darigod ling rhaid arias mŵr wan sŵr ar cilchonne. Rhaid o fehe ganas a ffraith hirw blionna. A man fóir na blinn sa cáta tugu sin a gháv lín gó fach blinn wáil a lege a dhugroch sa e. En de lehende imrele kilchonja, rusha lahozen bon

0: Vigar Shul Erin Tarna Der Shachna Divehav, Bekiri Aspala de Sarin on Chula Diega Gunifur and Hildara Eborknev Honle, Zadrohno Edelauer Tishakuig, Revishin at a Chiachlog Eborkion Vikul and Malachveke Beg Kirkig Gunnehunaul, Nihrail for Kachta de Dochlehe Edna Hordon Shohe GA Plus. Dead and more nailach Pat Lawless of Voluntary Girlm Shakechna on Malthadern the Glaxia Port, Ross the Maud, Shoal and Golden Globe. Agasela Thurt Fay Reach Salavad. Ross Dean, more Himple and Downish and Golden Globe, Neil Ain Technolia Kadahe Harsh, Maravir Fall, in Nadiak Shaska Hocht, Agasni Fadalo Stopper, Rehan Rosh. Soccer is soccer dinish. Ha Donald Bocage, Donald Baker, o Art Moore, and Malangal, Chase Fosh. Befra Hoda Vidictor Vichonahood, Sadangan, Trahona, O Nelahurchish Kahid, Goody Lahurchish Shay. A chauffeur Harp Gusopel Nakarigan, Mad Namodach, nor the lay for Afrin the Hochde, and a Henia Gachlug. Kerfer Karp Honal Bocage, and the Yixin, a relic heel for Elkader. Madden Huger Jafuercha, a Vercha Horcha, Agus Gailthele. Agus Ha John Gibney, Asknukum Vogon. Vrogin hid Sangan, O Vanchen, Agatho Hilneleke Gunte and Chavon, Tra, Chesh Vosh, Thurfer Kirp Goredig Nave Brandon, Sangan, Madden Tehina, Axiopher Kirp John Gibney, Edelauch Shahiniag, Madden, Marin Lasvak, Mike Johnson, Anine Kayla Rosie, Agarni and Acha, Agaskail Delada, Aspinagov, Pushkelt and Deshkert.
1: Príomhscéalt an tuiscir chéileoig mar a dhéanlann. Tá dearú leis an ógra bhí bheimig a scéirean da chosta mar í bátega a go dhisce a bhrí. Corún fálar a bheim ar a dara le dhéag da bhí na beltaine le slentse díní chosint mar ealar roch aid an isce in anad cariol isce an cheantar. Dúr dhiscéirean a reitis inniu gynnehaise da górle le feimin at na seirbhise slentse salinear na siad ceniú dearú a chur leis an ógra. Ó siad buiachas leis an phobal leis a góabrú le ling don ógra seo a bhí. A vaim. Chorga bíle, trí héad agus a sé delta men scala nun an ngál, tús la sgrúti hinn a hertiste in nun an ngál ar maidín inniu, erdú da gheichéad trí has a cair ar an erí. Le na chásin, ta gheichéad cíga sa trí delta sa chondai, cléri da nertiste aima. Ta gheb bíle sé héad artwa sa dá delta nun an ngál, cléri da sgrúdún chastas hosarí imlianna. Dúirt príf edge scal nesint éid ninfa Oliver McGinley gorósha sesta le sin tlua a drastal ar an chrinniú poblí a hegriú ar éir a halla an édain. Rechtalún chrinniú réir le tehí na scala flé. Dúirt a grún chrinniú jarafa agus gur léiriún más a tige phobl ar a scal agus a taki at a teisid sesta a hórt dan scal. Bhí áthlanna in iad chuisgirt a measc na nóthlanna ba greithí sa tíriniu agus ceadas scór den ar chrolaithe agus iad ag fanacht ar labi, dar ar na bhigirí stiornaí ó chamanál trí go span cáiran na chéadam. Bhí áthlanna tír canning ar a tríthú áthlanna ba greithí sa tíriniu agus daihead sa hí nóthair ar chrolaithin sin. Ní nóthair agus tríocha bhí ar chrolaithe in áthlan ligi agus í ar an cheathú áthlan a ba greithí sa tíriniu ó hiúlín na nóthair ar chrolaithe da. Dogar an Tarij Ligas Kert, Jim O'Callaghan, Mwinyu, Domil, Yevil in Euronyu, da CLG na gara maishri a malugu na ngal, a go fwerti at la fondrat na gruaha garma. Tan Mwinyu chiadu fwy chwere nesjari in Amerika ha. Bwanya rwysa jis a Mwinyu la clob ha nua amshara a gazesh na pobl arbyrj ag parkir chonil a malugu na ngal. Sgilti baes for John O'Gallagher na John Fuddy Bwen mar a bair antir as mae'n na crifa don lwychia baes yn ohorlan pobl yn alchari magin inniu. Ta'r aras sy'n wala fwy leher agos be gaham pajdyn ar a hart y chlog agos gen ar a ara rys jymwera o'n fen le gaham pajdyn ar a hart y chlog. Corr John O'Gallagher sy'n rilig etu wyl yn ei afr yn y hynny go chlog y ja pobl chrys dri gart y chartia di hynny. Be balach ein sli y fai mad le chan y ffordd agos i artyr yr unig o lysdia balach yn lwychia agos yma bala chasil na gar. For Bernard O'Bwyl and Colleen Kilcharra bwes ym Birmingham hasna y mi werta. Aishrahar a chod lwachra na wala le na gor y rilic na galaba gyda sarn yn ei afrin y hynny gochlog y ja pobl Kilcharra. Agus yr jarw ta sia jebni nish gyda ran sarn yn trihu le jeg don fisio y fys y clychia y mawta do a da chref pel yn y heran y dyr dyn angal agus carca yw'r siwl. Ymrahar y clychia yr ffwerc cien bycwyl y melafe yr y trihlog. Bei tecaj donchlíchir fuil le canacht ón ben le muera ar hiú chaman luch le scéil agus ar Ticketmaster chamai le Shoppy Centra agus Supervalue. Yenur chagwal yira lo siúd a wul ticket chesar acu agus siolhar nasc chocu chan ticket a chanart. Bein nasc sin ar fuil gydí jimwert siugain. Ní bein clíchil a fecal ar a telefís a creithlar bioa an seo ar RTE Radio na Gaeltachta. Agus le sin, sin a wal un tuaisgart.
2: Príf sgilta ní orheir a léfaig morbríd ní chúlan. Honig Ali Sorabi, chúblin az égas fugúis na chúl éan na sjóla búanage. Agus ta kúsi as Massima Mano Jean a gúnwaru sa glochan na tahtan chakate. Os kúr kúrte ar nasc físe i nyov. Ta sa fúi chúnyal a brísu na chúslán rívi. Hei sjó vea kúsi as Massima Mano Jean, mohar bert chúnya a gúnwaru. Ardum Brehev, Michael Conlon, go gudí sír fwy chunial ar ísht yn yfa, nu gudí gsios cwr cwrti ar ísht ar nasg físe fwy hian caicíse. Friw corp fesama gargon onod lóstín aipas ga ir hori tarmon a tas a glochon ar maidin dyrdín chacate. Nír lawr Ali Sorabi a geisach na maine, át ras sérvís a tangarachta persise cora ar fólho. An sim léirí ag filmarí sléves in níorthair a mealach nó amsre lena go ba a chuneol an na náthain ar a slíomh gon cloch maididir na sranga. Cláinú fáil fiú les féidir rialú ar app ar a bhin póca an technolacht is dearnaí tar fáil le cúnthirt go ilimeí behí a chuneol tíhaiste gá glaid fiúil teorin. Spannan an velt a chortir himpul ar wunel o wó, gwyn nele mera cannot go dír a chul o wó, agus is féidir teoran o wapal amacho bir a fôn frysyn, le nach meisio dynan o gol amach hadis. Mae hyn na behi gargan chlai fyrwl, toso an velt a ta cor o himpul o wunel y sienim chiol sef, ach mae hyn siad nis fwyde toso an velt sienil. Sa gás is go mwylan an wó fwy'n glai fyrwl nô ma hain si harish, iaf a si prycu sa mwynel o'n melt. Fwy'n ysgar halvori fi sa gólach fwynyf sgar dy to 2.2 miliwn euro as na sochwyni fi ac a bla banc Macquarie sa nastral i yil. Wain y diolch o'n siol eisiau blen fi o'n ffilm gwychio o lwnnw sy'n lim eisiau ar ffarage gar gan ysgerdi sir o chos dy chorna. Bhí trúr go iráda chi wintirí lai as y trmolan o gwchus, siosaf parag is bachle, y mas go chwgyr fi fael y cholachta o bwniwa o sgyn sgwr blen o chyn. Bhí Gretan Healy seniol i tîm polachta an sgaelio stilob, chomal eisiau gwntasod Paul MacSivne. Chwg filwn euro fwrn ysgar halfori i'r gedd i ar yna'r sacri fi dielach o'n Bank Macquarie, agos fwrsiad 6.2 miliwn euro yn yr ytogw ahantas ystod gwych gym na sgerdau. Master o diwri plan y sgerdau gwych cion sgribau gymach 5 miliwn euro la ffôl ag ysgar halfori yn chwlachta. Spon yn y niwchodd hedyn ta er y gwrs aifleisio tas na hwnnw'n ffasgo gyrwyn i mi'n ffanach leisio mws y gair na gael i fe, na chwyl ein solus y gwydus mw acob. Sian cwrdd carwch dwi'n y lain sy'n diar o gynnyn ni'n niwchosio, ysbon yn snach wyl solus y siach dwi'n sy'n hocht gwn hwnnw'n ffasgo ta gair na gael i fe, ac gwyl yn ei gyn ys tri sgwr acob. Dwi'n ty cwrdd lines gydwg sy'n blianta sol ymer na'n solus chwrin ta bwlywg, mae'r gwyl rach ddech yn nŵw ty gwysdeach o'n ynta sorapach, y chylnys gael gyhar cad ôl o wawrd sol o'r electrachos i dy chiangol lys yng Nghresan, siach ysid fe cianglu lys y gwrs paibli mae'r fiach rhywysio. Gysbynnydd, ptif sgilt yn ierhyd.
3: Gramatz wedi bryd yn y sianaim sir, ta'n rhaid yn ei bos sy'n gialt y gwydwa cantar yn yw agos bysio trwm sy'n twys gyrt sgati deitoch cloch y sniachta y fel ysyn nhw rhaid yn ei ffresin. Edir 30 agos 80 Celsius y feis y tiocht. Seit y gwy ropant yn yr ynias agos bysio tu le amantau gohori dyr chwst ein yrhyr agos i'r iesgyrt.
4: Nes gael ty sport ar RTE Radio na Gaeltachta.
5: Ori eftir hann hana. Tos a meðlum pöl gælug, svo hann að sokkur hér dænta og tókkur að fess, ekki gommun út las gæl fyrir vóti dó a og dó bí na krifu sýntur í pelle. Svo mara vess, er en sahrn og trí úr á dæug. Rín dó a kasta dúnang ál og horka bara fyrir kúl ekki trí hlug. En var fyrir trí hlug fyrir rín dó bí. Bæn mæni hann rúskamæn að bort nýr týrnach ekki lærhersi kær, bænti fyrir sýnnal ákrið le bó og GA+. By Kildara Likiri, a Borkunla, Dreadnua, Larger Kuig, as by Darrenach under me, Bortna Geltzok, a Gishacht, as Crid Fershin Chama, or GA Plus. General Donoch and Catherine Lazeog, Emma for Keruchlefe, Trichlefe Arin Do A, on Lul Hardwacha, Ninish Keen, Egehean, Bashishin Ochriller RTE, Gaillinani Hirvi, Side of Fierce, Egedochlug, Bashishin

0: orke. Not that a her trust in the Franke, because trust in the Europe, Snalari's war, murder. En kæror den sin kursi loft in kursi tihirta. Das acher le leheden sagt reale senior. Scheint der korrekt die nacht al hein. Agus machin amach di larno na kocht an. Versulagen mit cha begann is eske na fausacher na harna lach exodische.
1: Der to sigar tier er le in ritanish tossigal mistoken glock for verdine eske starul. Gur áttir le bhí an sin bhitánach. Bhfuilim avacóidin dáil imirt a fa second. Tá mbeag smaoine bhéar Benedict Anderson an sanmhíniú tuaga ar náisiún ná Imagined Community. Sé sin ar ám a howlín daoine iad féin mar náisiún gur náisiún níd. In áiríor sa lá an ghean an saolín winter na Bretáine iad féin mar náisiún ar le.
0: Is Franca atás na Bretáinis sin rud nú. Ní Franca bhí inta bléchead blianóchain nach Britannia. Ní sé sin le rá go rá na céta mílta dhéna nach rá Franca sé bheacab. Bhí stair agus kultúrha go téin acab. A chyrid leis le loch na gaelge, en scéalaíocht agus an óraníocht agus mar sin dé. Ach ma yál ar góras eidechas, an góras scóalaíocht na meáin, lárdú na cuachta, o amsir na réibnó di le, gur éri chéile, dheire le... le realtas na Franke de won un wonracht ta ge Frank en Britannia chor Britannia chor as a nord of agus kultur agus tank na Frankische chor chontin en cho mor nish is kule builan gogor for der fat nish tir tan le mile gle blina achta
1: Agus maidirlis an Ritánis fi tuarmis milliún caintors na níde cuigadí níl lach tuarmis céad míl an ish, will an tanga ar laban vás?
0: Sgeil na Británis an ish an tubuist tangan, no beidir an tubuist cultúr a is mú san Eorup. O hit a tún as an gael genéirin san ní uís déag. Is eis in lara an rút a hárla go gael gyda'r amser yn drochilwch, lord yn ywys deg o'ch deg carach o gwyg, mae'r sy'n deg. Gwyd di amser na hefyd o'ch yno, i ta triach yno carach o blyn sy'n gael lwn o tri arw tangan. Reswm ta omlan, yn ysdag gael gael gael ffos bych le di. Ac sy'n e ta tarlu sy'n rytan le mwlin hyn, agos ta sy'n effeci am y tarlu. Ta'n tangan, ta'n sian ffobl mae'r ahogwm sy'n rhywbeth ar y deud yn sy'n ni fanta ach dornan caintwyr i. Agos mae'r dwrt fer na hoti, lymsa, coiki sy'n, ni lawrym sy'n Britannish, chwyl la, nis mw, ydy'r sialam. Sy'n edrych ar sialam, mae'r ni dyna ben y hyn pwyl i lawrt lob.
1: Dara, will mwyr yn tocioch te awn dan achtas nŵw siog Paul Malach, ta sy'n gyrg dini o chwyl rhi ag sŵl a hang dy stach, will y gair leis?
0: Well, and it's just fact that's on now to on me annoyed. I was not just me who being kid a grunio more pipe on. Mar sin ni mo de dos gaske mar der ha vi ma kaintle sin jo gus vi sha antaster fad munt na heren av ekor simen sha der sha lam kod ma vernacht shir geheden der sha mo tein gus na heren der sha ta klaumus adrun wegen ribsche der sha na heren in fode hasse gus mar sin ta ta wacht lesh tak yacht der na shun ta khmal sh tak yacht ta tak yacht region Bele fekjal. Is fara an wahatan, agus ta rud daan o dintake, ta rud mishniul dintake. Agus shilim ha reashin go wul shan sama, ar laidabig a gori shadine, a smuine agus a kuimru ar a pain.
1: Dearmer Johnson, Scriv Norgs, Trochtri Lunny, the Russell Digna, Akin Lartling in your unmertan, Gurmila Mahagat, Asak de Velling.
2: Curtex WhatsApp Luin. Egan Nordi Hoch the Shah, an order tree a dough, a cooig a cooig, a cooig a cooig.
1: And I'm an Ishgur Mirnaman, Loman Tachin Shah Virnaman, Sheila Nichon Cannon, Faltro to Hila.
3: Gurmachat Napna, Kanasan Tau.
1: Tommy Gamagur Mahagut. Tommy the Tussula Cree Nefela, Shah Shrat Nuad TG Kahar, Tashi Tussu Amoruk Derdin, Egahok the Clug, TG Kahar, Satrat Nuashah. Rachian Creeltor le 2FM, Hugh Carr, Chamchort Timpel Tíre, Mar Ibrí Jonach ag Féilta Pobl Fudfad na Héireann, Tuirthi Hugh Aig Eile Yifrúl Gachseachtain con Lérgas a Húrtuing Aaron Moorober, a Vínar Siúl Bun Cúl Stáitse, le Cush an Chrackerfad agus

Eileen Níchanéla, Eileen san échalim leirí cholamid in sin ar dús agus cuinlech glas an óvid a cholamid in sin ag agus ag sílethe comórtas seannas na mán leis an órán sin simlíon fiche a fiche trí balóiara. Agus in a dia in sin, bí mwt i geisteach le Bertie Oltar sin éad an fiddler Fergal Scahal agus fan of fiano Ryan Malloy agus Cordon Phoebe in sin ac a bhuin Murphy's Hornpipe agus The Showman's Fancy agus sin ó hafad a rinne siad fiche ní Diego fin tedal November Woods agus one day November Woods tedal o thaca version agus bei Fergal agus Ryan bei siad tors rin te ceol chyrmachy ta siad tasi hana hain ach sy'n eich amorach bei siad a cas an ostan hach a stasiwn sa glochon in siog an amara agus yn sin yn eich ador gian bei siad tors di nai er an Linen Hall Art Center a gwyslon o wara agus yn sin yn eich ador gian rish bei siad a cas an Market House Ballyconnell a gondae chof van sin eden sheolog en vig as eden chachtu la by shed the casus a gulturlan vicada o fiach in chin a male fetish dish near Fergal Scahal agus Ryan Malloy gus burst on hjolvor burst on fatinta er good jolly she keol agus hug shed the macht luiska fiche fiche kuig fashion fin tedal the gannet dive agus hestin with lepishi nation in ish horil on Cornel Roger agus the happy days of youth Peter a hafad John McKenna fado Hall America agus dira seachtana John McKenna siúl dira seachtana seo freisin.

0: mar látóid éide budchréile. Agus te go háling in is gur aidelum caiintachar a gháréag agus ba 8 neagrán na tíochtamach wai ze chédín tehogin go dí flaisiol na héan a méil fediste. So chula chédín ba agrán nua tíochtamach agus dine a caiint éide scéalta a wanin sle cultus agus iad a fós níit sí cultus agus tá go hauling agus is ein go ruda gur verta siad glór a húrt a so I le clús a húrt go nach lúnog a tá a fós níis agus ní hé go na scéal a céna a lug acab maiol gur ástein a níis a guntaiche éagsúla agus a gúigí éagsúla achas áling a ruda agus rud a bhrá mise agus má gur caiint ar thar belug ná gur an bheas acab belug ar an nasc idir lúnach as tá sa thein bhí tá mis an tóchiú sin tá scrúb ma hén smuid a fhir smuid I chéach lún eile ach is báling a ruda gur Go dtéigean muintir choltas, go dtéigean siad gúil antáocht a báin leis an nasc idir lúnach, agus na hórán, agus an ceol, agus an damsa, agus na siúd a seálog á rin tacab leis a géir lún eile, agus cuid wagan na dína hóga. Deadam dína hóga alas gom ennig sinna leid, dúmas lúca chó ísa na chéile, agus dína hóga muid sing dig. A bhí se go hálig a tín vefírú chóp sin, Ken dulgus atá arthub. As bhí sin an spéisiú bhí na flagraí thairb a spéisiú tá masú go mór leis na tugra seo anois a réad leis a saoil.
1: Agus bhfuil mór adú éon duis an taobh se adú sa taobh sinna go héin me chóla sa ar go bhfuil sé le cloisteile na patréaltaí seo.
0: An lleis was ag níl cead amaráil.
1: Bhaid é.
0: Níl cead amaráil an scéile sin naib. Tá mis réile chulóir an nochta. Ach tá dúr sú leis, tigan dú hén the element of surprise. Tá dúr garag go mai dína a sú leis a géad í eile, leis a géad í eile.
1: Ní mai galit yna wain chyn edrych dwi'n sars begadr yna chyn edrych dwi'n bod yn hw ach so ta clach dwi'n hat y wain ys dwi dwi'n aglwf edrych telefys ac ysdrych radio gos marsion ach rwyd diffiwl yn ysdrych fi'n siabau
0: Tá ceirt atá sé omláin éag sin bheith ar a tí bheile agus muise inis a chur na gceisnaí. Ach rud nachhfuil sé go leor le daine ná, mhain mar géisiad leis na CDNA atá sa gáran, bhí mé géisiad le podchraoltaí. Tás is beáil an bheith chur aine ar dhaoine agus beirt a mbun córáta. Cos a bheith géisiad leis a rádió, is áling a rud a bheith géisiad le beirt a mbun córáta. Is go tú an túfás a ólam faoin mairt, is fóil mín tú an túfás faoin látóid hain, agus a tín faoin í, agus is áling a rud a gram mission an na tín. Gra mission an a bheith mar látóid, ar a glí seo rud bhí go hálings má cur ceis níor chéine. Is fiú bhí mar leas hainam, solad os óch muid a tafid, haiach muid a siúl. Lenna chéile dírach a fa denú menn ar fa chuidnú meddéag, le hana chur ar chéile, solang óch muid a seach sa stúdio, agus muid a tafid leing. Mar níos am cichin na nuclea bhíl, se omlán éag sún bheith ar a rádio, bóla dina hínt, gun na bheith lartob, i dí of rivisit, níos am cichin na dí nad, ach fyr bleach, it's bala weird, sa se sin dúch lán óch.
1: Wel, bala eart, sa da víns mea caitla dúlia hínt, í sabi chéisca gul jóru oide.
0: Oh, girl.
1: Ach, gwaith yn siarad, cyn oed y feis yn chyd chan ac ymsiad ysla clostial, agos cech i feis yn adeinio dy dawl?
0: An lleis gydil. So, creol hyr yn chyd agron, ze cyd i'n siarad hwgyng, yn dehul o gyfehyf, agos y chyn creol hyr yn chole agron, chole chyd i'n asio mach gydi flach o'n hyden, is by fall yn hagron ilog, ed Apple Podcasts, agos ed Spotify, is talon wyd ed Instagram, agos ed TikTok, o'n so mae'n rhaid I gael unrhyw ddim yn hosiel te. Ti'n eich lle mawr gwrhina, Conwood, agos ce faes ling, agos ce sians faes ling, ffecwyd ling.
1: Fecio mwyd leid, agos sy'n ffwy'n iog na chat ar sy'n?
0: Gwy'n dîrach, sy'n ei.
1: Sy'n ei. Biad o waidio, ti'n le, ta ma bwych o'ch tystor eidio maedzyn agos lach o'n ydi, ta ma sŵgwyl gwydig o'n bod chreol ti'n siach lach tal ffrysyn agos ta ma gyn ti'n balai art gwyl a'n jab dyn ta dob.
0: Gwyr mil o mahed. Slo'n adres.
1: Nwydiad ti'n waidio, nwydiad stwr, sy'n ni maed yn eich arain as rach arain e chyn laidio hoed yn ffod chreol ta yr ysdi gaint sy'n ned ffwy niog agos yn arlag y di ei. Fala i ar ysbio gael gwaed o chyfyn chi edd maedyn. Bwet ti oed I chlwdwch lat o chomon pelle fawr yn y ffordd bwch cael ag Martin Siog mae'r laid mi Rosavil agos cael alle ag Chris O'Cala sy'n twydyn cogardach os lipsio. Sy'n ni, ed maedyn mwy achos leffwyd yn y chlwyd. She sé an óláta, bhí ben amach.